To som ja, Arabela. Veď si sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prsten ti však prach nezmení na lentilky. A kukur jadl na hrášok malinky. Pozor, na prste máš prsten zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsten zázračný. Nezaručí ti však život senzačný.

Stvrcuje, že grvce ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

Hands Up a Otavan z Rádia Vlna. Aj takéto hity overené časom vám hrám, aby ste mali krajší deň, krajšiu sobotu aj víkend. California Blue. A preto v tom budem pokračovať a poteším vás týmto pánom. Volá sa Roy Orbison a má pre vás California Blue.